0: Nova kolektiv.
1: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv, to je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.